Říkej rybám, co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát

herny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Šatně pod kabáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

Jenomže ta hrozná myš, kočka vyhryzla. Ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec

0: vokál.
1: 5 prštekov na ruke,
2: 6 strún má gitara.
3: Ja chcem gitaru.
1: Haha, určite.
2: 4 nohy má
4: stôl,
1: 5 prštekov na
4: ruke
2: a 6 strún má
4: gitara.

nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: díry, kroutí si kníry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
2: Nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
2: Dá do těla.
1: Ten, kdo